0: 7:20, je to Rádio Slovensko, no my ideme odmeňovať, ale ešte predtým sa vrátime k známemu českému komikovi, ktorý sa spája s skvelým filmom Jáchyme, hoď ho do stroje, Luděk Sobota, ktorý má dnes 83 rokov, my gratulujeme, no jeho cesta životom bola predurčená už v detstve, keď svojím humorom zabával aj svojich spolužiakov v škole.
1: Mne nejvíc baví práve ta komika. V pátý třídě už mě učitelka nutila, abych bavil děti, což jsem teda činil, nakonec mě kvůli tomu udělali předsedou třídy, že jsem byl jako populární. Já jsem měl největší radost z toho, když se lidi prostě smějou, jo.
2: No a správná odpověď na našu rannou hádanku, teda, že Luděk Sobota bol predsedom triedy, vyniesla dnes dve vstupenky na koncert Zuzany Smatanovej v úžasnom prostredí Beckovského hradu 12. júna Davidovi Halásovi. Užite si skvelý večer a vy ostatní môžete o ďalší pár lístkov zabojovať aj zajtra.

0: Slovom.
1: Želáme vám krásne, ešte stále predpoludnie s Rádiom Slovensko, blíži sa obed. Za jedno z najdražších konkrétnych jedál na svete sa považuje pizza Louis XIII. Je to taká luxusná pizza, vytvorená slávnym talianským šéfkuchárom Renatom Violom. Cena približne 8000 až 12000 eur za jednu pizzu. A teraz to nehovorím preto, aby ste mali chuťky na niečo také luxusné, ale aby ste sa potešili z toho, že vaše meno také drahé nie je. Dobrú chuť k obedu želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Lady Gaga, Stupid Love, Ropa alebo Elektrina. Ivana Ilgová a Igor Daniš postavia tieto dva zdroje na misky váh.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, obnoviteľné palivá.
3: Čo?
2: Budú rásť.
3: Súhlas. Letecké, syntetické benzíny, nafta, elektromobily, vodík.
4: Elektrika sa dá vyrobiť obnoviteľne. Ze slunka dá sa vyrobiť z vetra, z vody. Uhlí, plyn ani ropa není obnoviteľná energie. Nebo také je, ale za niekoľk miliónů let a to není zajímavé.
3: Inak ľudstvo do nepamäti fascinovalo zlato, aj čierne.
2: Hormuzský prieliv to odkryl naplno.
3: Bez ropy vypne civilizáciu blackout.
4: Jestli si myslíte, že budete jezdiť pořád tak, ako ste doteraz zvyknutí, tak to tak nebude. Ropa bude na příděl, čo je třeba otázka jenom několika vteřin, než si armáda uvědomí, že když si bude kupovat ropu kde kdo, byť za 180 euro litr, takže válka musí být. Válka říká, kde je pravda, kde je právo, kde jsou ty správné odbytiště, kde se vystřílejí staré zbraně, kde se vyzkoušejí nové zbraně, aby Amerika měla to, co má.
2: Nestraš, inak to kto je?
3: Bývalý učiteľ fyziky.
2: Predstav si.
3: Jaromír Vegr si prerába auta na elektromobily.
2: Šikovný.
3: Za 40 rokov ich má už vyše 30.
2: A jeho rada?
3: Odkaz.
4: Elektromobily sa dají napájať pouze obnoviteľnou energií. Je možné nabíjet na větrnou elektrárnu. Môžete si pořídit fotovoltaickú elektrárnu. Až jednou ta ropa opravdu nebude, tak to stejně tak bude muset být.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daní.